okno, kde ja sám, kde ja sám. Okno, kde ja sám, kde ja sám. Okno, kde ja sám, kde ja sám. Konec.